U pobudy a všem to bylo vhod, v celém světě tancovali podle našich not. Polku tančil král i chudý, dnes máme jiný pus, dneska dudy hrají všudy nový swingy blues. Vesele tančí celý svět,